Gadi na kat kat tetek da na kat gadi na kat dhala na dak dhala kat gadi na gin na gin na tet tagi na tet tagi na tet tagi na tet ta na ta din na ghege din na dhati dha kirdhati dha kirdhati din na ghege din na dhati dha kirdhati dha kirdhati din na